0: zboru, choči nepiťom na tom malo ťak dora.
1: Byl znajem na stejde, ja mala nejaká
0: pen. A mene ty nebola. Mene malo ty by mele, jak mohla ty ty vela. To nedelo by chodilo, auditor by byla.
2: Stejdu, četvrte, pěci, kusy, vodu, vyčo, nejci, skalu, šici, tebe, stej!